takových nic odnosit. O nemluv o takových nic odnosit. A pověz, jak složil věčným lidem.

Ach, nejsou ani dnes nesmrtelní vozy bezpečný před konečným zánikem. Životům jako světům hrozí píš neblahý osud zánikem. Pramorské stěny, věkovité kmeny, vše poznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy jest slibný životem i zánikem. Však duše, která vysoko jistě vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neb existují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou.

0: mit mir, ich sprach ihm Adjei.
1: Jasmine, odra by všechnym.
0: Ten padle ním páře.
1: Mizí.
2: Nebo hlebu.
1: To už mě čeká na ti štěstina.
2: Nebo hlebu.
1: Ajdeš bys náruč, padni.
2: Nebo hlebu.
1: Ajdeš.

0: že jsem utrpěl jaký vnitřní úraz. Nebo byl jsem snad obráčen.
1: Pleklo tvůj zakrvaven.
0: Zakrvaven.
2: Teraz právě.
0: Nevím, kam se podělá, napřel jsem ti proti jedci, který křičem pevně nebyl. Vrašil jsem ji všichni silou.

0: Sie, Budoucnosti! Smilování! Smilování!
1: Marie, zkudáš o duši svou, jejíž bohem...